Rényén kánába téyná xípsi dán kánga nángni tómrén díná chakkár bú yinúga dártaga ngá ngóchulí tángdara. Téyná cámdáni chakkár bú chirtar chakbí gyrtínga kórni yáng ngóchulí tángdara. A tág zhónglám tángda lángkúr táng mátsú mángna rôrchúl kháchang lámká ngáxi bátárta. A tá nyéga líbúga chakkár bú yinná chakdínga mérchanda tóku jétalán yónúgar tápka tá azú líbúnga chahí gángrón táng Дөнхөл зөв чиг хөрдөг мэтэр чигтэн суулын гонууга ганайтын жонсик чанкиваг чигар бу чигцэлд чиг шэркэр хуйжгдэтэн дэши йок а чиг шэок зина ангир мэн бузга бжир гонууга чи пораган цуни шэтина ди чок бжирни хчиг жэман ан юа ам янна чи жэнюнд сунэтэна поринын гэр шэрки карцэнд дэгу жичир русни Ergimtsin tetang dawr chigin lan chona chapung maru ga yimjita dani chiglib chungi khatang jemang dan rowa chigchil jem thun rowa devjin te lipi nang ga chi chap cha mandong wa su ji da chigin garu chig yo ni chig garu chig na chigzi chalbra chigring a thana hningra ala pa ga chigzan gba la su shulat knu ga nangir da du qoyin arab tang arim ba tunsin idim uzgira